Rodne, selo moje milé, jakéže ostalo strašno o Cyrile. Zapustili hora, zapustili luka, nestlídno už nikde tu robitnoj ruka.